0: Patricia.
1: A jsem Sofie Marinová a tohle je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samou v Radio.

0: Patricia.
1: A jsem Sofie Marinová a to je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samou v Radio Plus.

0: Patricia.
1: A jsem Sofie Marinová a tohle je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samou v Radio.